0: Rádio FM.
1: Cesta k osvobození vede v tom, že se člověk všechno odnaučí. Odnaučuje se všechno, co se naučil. Odvrátí pozornost od toho světa, o kterém nám bylo tvrzeno, že je to realita. Natolik jsme uvěřili v reálnost nesvobodného světa, že jsme si nevšimli, že je v rituále. Ve skutečnosti neexistuje. Je to virtuální projekt lidské mysli. V tom spočívá ta hra. Jedna z těch cest je být občas sám. Zůstávat sám.